zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě a vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne: tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístup. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
1: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Rádio Hana Skyrock.
0: Skyrock.
4: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.
0: Skyrock.
3: Melodický rok? To je Skyrock.

0: Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava Pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
1: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov. Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Je 12. září, hezký den se Skyrokem. Dnes si připomeneme vydání hned tří výrazných rockových desek. Tou první je Pump od Aerosmith z roku 89. Na Skyroku vám z ní hrajeme song Janie's Got a Gun, za kterou kapela obdržela svou první cenu Grammy. Pokračujeme za Black Keys do roku 2006, kdy vychází jejich dílo Magic Potion. Syrový garážový blues rock si získal příznivce po celém světě a my vám z této desky hrajeme songy jako Give Your Heart Away nebo Black Door. Nejmladší z tohoto mini výčtu je album kapely Metallica z roku 2008 Death Magnetic. Poprvé na něm účinkuje basista Robert Trujillo a skupina v souvislosti s ním dostává tři ceny Grammy. Z tracklistu desky si vzpomeňme epický song Day That Never Comes. Mnozí z vás k němu jistě viděli výpravný videoklip s válečnou tématikou. 12. září 1958 se děje ve světě techniky revoluční událost. Významný americký elektroinženýr Jack Kilby předvádí vedení a kolegům ze společnosti Texas Instruments svůj objev, a to integrovaný obvod. Tato tehdy malá skleněná destička s nedbale přilepeným plátkem Germania, na němž se nacházel jednoduchý oscilátor, znamená mezník ve vývoji techniky. O rok později, v roce 1959, se děje milník v kosmickém prostoru. Startuje sonda Luna 2 ze sovětského kosmodromu Baikonur a za pár hodin je prvním lidským výtvorem na měsíci. Nezvoní vám náhodou mobil? Ten první v České republice zvoní 12. září 1991, kdy je spuštěna první, ještě analogová, mobilní síť Eurotel. Zítra opět brouzdáme dějinami. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
9: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu. Skyrock. The doors unlock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit, něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístup. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
1: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Ráno na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno. Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Eremburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
3: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
2: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
4: Kroměříž aktuálně.
2: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
2: První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Béčkem Pardubic vyzvou tentokrát na svém ledě Havířov a budou usilovat o první body do tabulky v sobotu od 17 hodin.
1: Máme přehled.
0: Skyrock.
1: Počasí.
5: Startuje víkend, přejeme vám samo sebou ten nejlepší odpočinek. Sobotní ráno může být chladné, teploty kolem 5 stupňů Celsia. Odpoledne nám to příroda vynahradí. Teploměry ukážou v sobotu příjemných 18 až 23. Neděle nabídne parádní kontrast. Na jihu Moravy si bužujeme parádní 25, jinde tak kolem 22, 23 stupňů. Od západu odpoledne a večer přijdou další dešťové přehánky. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 25 stupňů Celsia. Noční a ranní zimenkou, v neděli večer pak bude pršet.
0: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
1: Posloucháte Skyrock.
0: Skyrock.

0: bláznivý. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, prožíváte šťastné období nejen s rodinou. Býci, klasika, na únavu je nejlepší vydatný spánek. Blíženci, potřebujete upustit páru, můžete se pustit do nějakého svižného úklidu. Raci, jste vyloženě naladění na nějaké radovánky. Lvi, kamkoliv přijdete, hned zazáříte. Pany, říkejte věci bez obalu, ale laskavě a empaticky. Váhy, s úsměvem, o tomto víkendu vyrazte třeba na drink. Štíři, přemýšlíte, co vám udělá dobře, zkuste třeba horkou koupel. Střelci, je čas načerpat energii a zlepšit si náladu. Kozorozi, chaotické situace dostanete rychle pod kontrolu. Vodnáři, týden byl celkem rušný, tak se vám chce jenom lenošit. A co my ryby, během volna se prý můžeme rozmazlovat, jak je libo.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. V úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
4: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
3: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.

wonder where you are.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz.

0: životní styl na Skyroku.
1: Máte pocit, že občas potřebujete trochu restart? Máme pro vás 6 osvědčených triků, jak přežít v plné parádě. Místo vody zkuste k hydrataci mléko. Drží vlhkost déle než vaše ranní káva. Nudný seznam úkolů proměňte v bingo, ať máte radost z každého škrtnutí. Procvičte mozek novým jazykem, na pásu ve fitku nastavte sklon na 12 a půl hodiny šlapejte. Při čištění zubů netlačte jako při vrtání tunelu a aspoň jednou za týden si uvařte poctivé jídlo doma. I díky těmto zlepšovákům zvládnete všechno s úsměvem, tak hezký den.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Pivovar Jadrníček Náměšťná Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
10: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Na rok máš nárok.
0: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Proměna pasáže mezi Horním náměstím a Třídou svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
2: Olomoucký kraj aktuálně.
1: Stále více lidí v Olomouckém kraji nemá práci. Nezaměstnanost v kraji v srpnu mírně vzrostla o 10% na 5,3%. Bez práce tak bylo v Olomouckém kraji na konci měsíce téměř 22 tisíc lidí. Je to šestý nejhorší výsledek v České republice. Nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji má Přerovsko, kde práci nemá v průměru 60 lidí z tisíce. Naopak nejlépe je na tom v kraji Olomoucko, kde je bez práce v průměru 49 lidí z tisíce. Nárůstu počtu nezaměstnaných se snaží úřad práce v kraji předcházet, a to pomocí projektu Outplacement. Ten pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo už mají výpověď, rychle přejít do jiné práce.
3: Sport. Kateřina Siniaková slaví už svůj 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Na US Open spolu s Taylor Townsendovou ovládli dramatické finále proti americké dvojici Montgomeryová, Krugerová. I když první set prohráli 7-5, v dalším soupeřkám nadělili čistého kanára a rozhodující sadu ovládli 6-2. Česko-americké duo tak po Wimbledonu, Australian Open a Roland Garros zkompletovalo společný kariérní grandslam. To je z naší zpravodajské redakce pro tuto chvíli vše. Teď už vás čeká čistá jízda, hit za hitem, ke kterým vám včas přimícháme jen ty nejčerstvější zprávy z cest a aktuální předpověď počasí. Mějte pohodový víkend.
4: Počasí. Sobotní počasí odstartovalo v pohodě, i když místy byly mlhy a docela studeno. Dneska taky zapomeňte na historický rekord 30 stupňů z roku 2016. Čeká nás parádních 20 stupňů Celsia, polojasno, v noci to může klesnout opět na osmičku. Taky neděle bude na pohodu, teploty kolem 20 až 25 stupňů Celsia, polojasno, potom přijde dešť.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
4: Dneska to na silnicích pořádně žije, obzvlášť kvůli slovácké rally. Servisní zóny potkáte v Morkovicích, Slížanech, počítejte se silným provozem i policejní hlídkou. Nejhůř jsou na tom úseky u Starých Hutí a v okolí Kostelan i Roštína. Tady jsou silnice kvůli rychlostním zkouškám úplně uzavřené. Policejní hlídky potkáte v Drahlově, v Kroměříži si dejte pozor v ulicích Žižkova, Velehradská a Purkyňova. Tady jsou farmářské trhy. Komplikace hlásí i Kroměřížská ulice ve Vyškově. Pokud jedete po D35 z Olomouce na Mohelnici před exitem Mladeč probíhá oprava silnice. Mezi kilometrem 246 a 241 radši zpomalte. Šťastnou cestu a dobře dojeďte.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Dnes je sobota 12. září a náš rádiový tým vám přeje den plný úspěchů a pohody. Narozeniny slaví kultovní slovenská zpěvačka Marika Gombitová, skvělá česká moderátorka a kamarádka Eva de Castello i charismatický herec Honza Hartl. Nebeskou oslavu by měl hollywoodský sympaťák ze série Rychlá zběsile, nezapomenutelný Paul Walker, který se narodil v roce 1973. Zajímavostí je, že v roce 1970 v tento den odstartovala sovětská sonda Luna 16, která jako první automaticky dovezla vzorky měsíční půdy přímo na Zemi. No a to nejlepší na závěr, dneska má svátek Marie. Zdravíme každou Majku a Marušku. Je sobota 12. září.

0: Skyrock kalendárium.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
5: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxaligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční akce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a akce Homo Historic. Více na akcehomo.cz.
11: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucií Mikiskovou. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Ráno na Skyrocku.

0: Skyrock. Další rocková hodina je za námi a také po deváté pro vás na Skyrocku máme nejlepší rockový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Devátý ročník celostátní hudební soutěže Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí tuto neděli. V Přerově v parku Michalov se ve finále utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Maria Rezlerová a Maronto. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
2: Přijďte podpořit naše finalisty a objevte novou muziku. Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí v neděli 13. září v Přerově v parku Michalov. Já tam budu taky, váš hejtman Ladislav Okleštěk.
0: Sport.
3: Fotbalové Nové Sady mění kurz a na lavičku hlásí velkou posilu. Trápící se tým přebírá nový kormidelník Petr Kobylík, který naposledy šéfoval dorostencům v olomoucké Sigmě. A právě se Sigmou teď Sady rozjíždějí úzkou spolupráci, ze které rovnou přicestovalo i několik nových tváří do kabiny. Nový kouč chce hlavně změnit nastavení v hlavách a vrátit týmu chuť vyhrávat. Víc se dočtete na Olomouckém reportu. Aktuality máme za sebou a vy si užijte hit za hitem a buďte v klidu. Počasí i situaci na silnicích pro vás na našem rádiu bedlivě hlídáme.
0: Počasí.
4: Máme před sebou další krásnou sobotu, ranní mlhy i ranní zimenka jsou pryč, čeká nás příjemné polojasno s teplotami kolem 20 stupňů Celsia. Zapomeňte na historické rekordní mrazy i tropy. Dnešek přináší ideální počasí na fotbal, dožínky i festivaly. Víme, jak bude, sobota i neděle polojasno, teploty od 20 do 25 stupňů, pak přijde déšť.
0: Doprava.
4: Dobré ráno za volant D1 ve směru na Ostravu. Počítejte s nehodou za exitem Kroměříž východ, kilometr 262, dopravní nehoda. Místo je s opatrností průjezdné, zdržíte se přibližně do 9:30. Nohu z plynu sundejte ve Svitavách, policie je na Poličské, měří se ještě v Boskovicích a taky v Klášterci. Dobře dojeďte.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Je 12. září, hezký den se Skyrokem. Dnes si připomeneme vydání hned tří výrazných rokových desek. Tou první je Pump od Aerosmith z roku 89. Na Skyroku vám z ní hrajeme song Janie's Got a Gun, za kterou kapela obdržela svou první cenu Grammy. Pokračujeme za Black Keys do roku 2006, kdy vychází jejich dílo Magic Potion. Syrový garážový blues rock si získal příznivce po celém světě a my vám z této desky hrajeme songy jako Give Your Heart Away nebo Black Door. Nejmladší z tohoto minivýčtu je album kapely Metallica z roku 2008 Death Magnetic. Poprvé na něm účinkuje basista Robert Trujillo a skupina v souvislosti s ním dostává tři ceny Grammy. Z tracklistu desky si vzpomeňme epický song Day That Never Comes. Mnozí z vás k němu jistě viděli výpravný videoklip s válečnou tématikou. 12. září 1958 se děje ve světě techniky revoluční událost. Významný americký elektroinženýr Jack Kilby předvádí vedení a kolegům ze společnosti Texas Instruments svůj objev, a to integrovaný obvod. Tato tehdy malá skleněná destička s nedbale přilepeným plátkem Germania, na němž se nacházel jednoduchý oscilátor, znamená mezník ve vývoji techniky. O rok později, v roce 1959, se děje milník v kosmickém prostoru. Startuje sonda Luna 2 ze sovětského kosmodromu Baikonur a za pár hodin je prvním lidským výtvorem na měsíci. Nezvoní vám náhodou mobil? Ten první v České republice zvoní 12. září 1991, kdy je spuštěna první, ještě analogová, mobilní síť Eurotel. Zítra opět brouzdáme dějinami. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Mami, co jsme vyhráli?
7: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
8: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto
11: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Skyrock uvádí Hanácky čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Tentokrát si odskočíme mrknout na takzvaný hranický viadukt. Přes stavbě severní dráhe císaře Ferdinanda Vídeň-Krakov bylo potřeba před hranicama na Moravě překlenout údolí Veličké. K tému od roku 1846 sloužil 448,5 metra dlouhé cihelné most. Přes dvojkolejňování štreke v roku 1873 ale musel souběžně s původním dostavit další most, tentokrát kamenné. Ani to nevydrželo na dlouho. V roku 1910 se pustila do stavby tentokrát dvojkolejného betónového mosta. To ale provázela hromada peripetií a dostavěný byl až v roku 1939. Při stavbě koridora na přelomu milénia se uvažovalo o zbourání nejstaršího strojce mostu. Nakonec tam ale zvostal a hranický viadukte jsou dneska kulturní památkou. Tož to nezapomeňte omrknout.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Skyroku.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Skyrock.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: A už tu jsou další zprávy. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
0: Hlas lidu.
1: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
2: Sport. Nedělní fotbalové zápasy v našem kraji slibují pořádnou porci emocí i pikantních soubojů. Už v 10.15 dopoledne se rozhoří třaskavé derby třetí ligy, kde si to Uničov rozdá s Bčkem olomoucké Sigmy. Odpoledne od 4 dojde v páté lize na absolutní střet světů. Dosud neprůstřelná obrana Velké Bystřice zkusí zastavit rozjetou bělotínskou mašinu na góly. A ve stejný čas se v šesté lize představí v dresu Kožušan proti Raclavě. Dokonce reprezentační legenda David Rozehnal. A kde budete fandit vy? Zprávy z domova i ze světa máme za sebou. Marek nese počasí a dopravu. Díky, že nás posloucháte.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
4: Počasí. Sobotní počasí, polojasné, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Neděle odstartuje v naprosté pohodě. Teploty 19 až 23, noční minima kolem osmičky. V neděli očekáváme postupné přibývání oblačnosti, večer na Moravu dorazí srážky.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady. Zdržení na D46 za exitem Olšany ve směru na Olomouc, tvoří se menší kolony. Pomalý průjezd hlásíte v Kroměříži, ulice Osvoboditelů, Velehradská a k výstavišti. Je tady podzimní automotoburza, Morkovice, Slížany, hustý provoz kvůli slovácké rally. Dopoledne potkáte policii na D1 u Přerova, na D46 u Olšan a v opačném směru pak směr Olomouc i na Lipenské ulici. Klidnou jízdu!
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v rokové abecedě písmeno I, které se anglicky čte I, takže I jako Iron Maiden. Ti jsou považováni za jednu z nejvlivnějších metalových kapel vůbec. Prodali skoro 90 milionů alb a odehráli přes 2000 vystoupení v 58 zemích. Maideni vznikají v roce 1975, ale vzestup kapela zažívá na začátku 80. let, a to s příchodem nového zpěváka, Bruce Dickinsona. Jeho první nahrávka s Iron Maiden je The Number of the Beast. To se píše rok 1982. A my si dáme song Run to the Hills už za chvilku.
0: Rádio Hana, Skyrock a rocková abeceda.
1: Když už jsme tady naťukli, kolik mají Maideni za sebou vystoupení po celém světě, nabízí se otázka, kdy je Železná pana alias Iron Maiden poprvé v Česku. Je to v roce 1993, je to koncert v Ostravě. Nářez. Dneska tady v rockové abecedě písmeno I, takže Iron Maiden a pecka Run to the Hills. Právě teď a tady na Skyrocku.

0: jídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Mami, co jsme vyhráli?
5: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
7: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy. Skonto
8: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
12: Skyrock.

0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarý

0: kromě současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Máte už plány na víkend? Olomoucký kraj je nacpaný akcemi až po střechu. V sobotu můžete spálit kalorie na svatém kopečku při běhu pro hospic, nebo to rozjet na korunní pevnostce v Olomouci na festiáku Rock in Olomouc. Slavonín slaví 885 let i s novou čokoládovnou a v Bohuňovicích vás čeká vyhlášený gulášfest. Tradiční dožínky lákají do náměště, hanácké slavnosti do Prostějova a nablízkané veterány uvidíte na Exce Homo Historic ve Šternberku. V Šumperku běží letecký den a na Sovinci šermíři. V neděli pokračujeme. V Přerovském parku Michalov spojíme gastro chutě kraje s finále naší soutěže Radio Talent, kde se na vás těší náš tým i pan hejtman. V Prostějově neděli rozsvítí koncert Anety Langerové a v Důbanech vyběháte kalorie na rodinném závodě 4D Run. Užijte si báječný víkend.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
6: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
7: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: Marie Rezlerová. A Maronto. Právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026. Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková. K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje. Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční akce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a akce Homo Historic. Více na akcehomo.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na zprávy. Přeruské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
3: Sport. Andrův stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka na svém hřišti čistě domácí prostředí. Tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky.
4: Máme přehled.
1: Skyrock.
4: Počasí.
5: V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia, odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení.
4: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Další přehled pro řidiče. D35, Lipník nad Bečvou, směr Olomouc. Policie hlídkuje na exitu Velký újezd a o kousek dál ještě jednou před exitem Přáslavice. Kroměříž zvýšenou pozornost věnujte ulici Lutopecká. Ve Velkých Losinách hlídka měří na ulici Rudé armády. Morkovice, Slížany, úplná uzavírka, probíhá Slovácká relí, cesta je neprůjezdná. Lipník nad Bečvou, směr Bystřice pod Hostýnem. Drobnější komplikace v provozu. Tady je malá kolona. Dobře, dojďte.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Je 12. září, hezký den se Skyrokem. Dnes si připomeneme vydání hned tří výrazných rockových desek. Tou první je Pump od Aerosmith z roku 89.

0: tematikou. 12. září 1958 se děje ve světě techniky revoluční událost. Významný americký elektroinženýr Jack Kilby předvádí vedení a kolegům ze společnosti Texas Instruments svůj objev, a to integrovaný obvod. Tato tehdy malá skleněná destička s nedbale přilepeným plátkem Germania, na němž se nacházel jednoduchý oscilátor, znamená mezník ve vývoji techniky. O rok později, v roce 1959, se děje milník v kosmickém prostoru. Startuje sonda Luna 2 ze sovětského kosmodromu Bajkonur a za pár hodin je prvním lidským výtvorem na měsíci. Nezvoní vám náhodou mobil? Ten první v České republice zvoní 12. září 1991, kdy je spuštěna první, ještě analogová, mobilní síť Eurotel. Zítra opět brouzdáme dějinami. Nenechte si to ujít.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
8: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
9: Skyrock.
10: Skyrock.
9: Skyrock.
10: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: 90%. Poslední kus doručíme zítra. Na internetu na nás blikají obří slevy a údajně bezkonkurenční ceny, jenomže dobře víme, že není všechno zlato, co se třpítí, a potvrzují to i oslovení odborníci. Neplatí to všude samozřejmě, ale výhodnou cenu může v košíku některých e-shopů zvednout třeba povinné balné, na které vás předem nikdo neupozorní a bez kterého není možné zboží odeslat. A když už u zboží je nápis skladem, tak také to u některých e-shopů prý nemusí být pravda. A může to znamenat spíše, ano, někde to na skladě určitě je, ale nevíme kde a nevíme ve kterém. Dodání zboží se potom i kvůli tomu může pořádně protáhnout, což nám občas vůbec nehraje do noty. Proto pro vás v našem rádiu pravidelně třídíme nejenom hudbu, ale také akce, tipy a reklamní nabídky. Vysíláme jenom ty prověřené, za kterými si můžeme stát. Děkujeme, že nám věříte.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku. Skyrok.
2: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Hana Skyrok. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
1: Skyrok.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Pro mě na pasáže mezi Horním náměstím a třídou Svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
2: Olomoucký kraj aktuálně.
1: Stále více lidí v Olomouckém kraji nemá práci. Nezaměstnanost v kraji v srpnu mírně vzrostla o 0,1% na 5,3%. Bez práce tak bylo v Olomouckém kraji na konci měsíce téměř 22 tisíc lidí. Je to šestý nejhorší výsledek v České republice. Nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji má Přerovsko, kde práci nemá v průměru 60 lidí z tisíce. Naopak nejlépe je na tom v kraji Olomoucko, kde je bez práce v průměru 49 lidí z tisíce. Nárůstu počtu nezaměstnaných se snaží úřad práce v kraji předcházet, a to pomocí projektu Outplacement. Ten pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo už mají výpověď, rychle přejít do jiné práce.
3: Sport. Kateřina Siniaková slaví už svůj 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Na US Open spolu s Taylor Townsendovou ovládli dramatické finále proti americké dvojici Montgomeryová-Krugerová. I když první set prohráli 7-5, v dalším soupeřkám nadělili čistého kanára a rozhodující sadu ovládli 6-2. Česko-americké duo tak po Wimbledonu, Australian Open a Roland Garros zkompletovalo společný kariérní grandslam. To je z naší zpravodajské redakce pro tuto chvíli vše. Teď už vás čeká čistá jízda, hit za hitem, ke kterým vám včas přimícháme jen ty nejčerstvější zprávy z cest a aktuální předpověď počasí. Mějte pohodový víkend.
4: Počasí.
5: Sobotní počasí odstartovalo v pohodě, i když místy byly mlhy a docela studeno. Dneska taky zapomeňte na historický rekord 30 stupňů z roku 2016. Čeká nás parádních 20 stupňů Celsia, polojasno, v noci to může klesnout opět na osmičku. Taky neděle bude na pohodu, teploty kolem 20 až 25 stupňů Celsia, polojasno, potom přijde dešť.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Doprava.
3: Na Olomoucku a Kroměřížsku to dneska pořádně žije. Slovácká rally plně uzavřela silnice u Slížan, Starých Hutí i na Bunči u Kostelan. V Morkovicích navíc počítejte se silným provozem kolem servisní zóny. V Kroměříži si pak dejte velký pozor v centru na trhy a chodce přímo na cestě. Na dálnici D35 u Litovlé je uzavřený pruh. Šťastný dojezd. Víme, jak se jezdí tady.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: září. Přeji vám bezva poledne a pokud už vám pod nosem poctivě voní oběd, přeji dobrou chuť. Moc díky, že víkendové tempo držíte s námi. Než vás po dobrém jídle přepadne gaučová kultura, vytáhneme z kalendáře pár šťavnatých historických perliček dnešního dne. Hoďte nohy nahoru, přejeme vám pohodový start odpoledne a servírujeme nejlepší muziku.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business.

0: iRock kalendárium.
1: Dnes je sobota 12. září a náš rádiový tým vám přeje den plný úspěchů a pohody. Narozeniny slaví kultovní slovenská zpěvačka Marika Gombitová, skvělá česká moderátorka a kamarádka Eva de Castello i charismatický herec Honza Hartl. Nebeskou oslavu by měl hollywoodský sympaťák ze série Rychlé a zběsile, nezapomenutelný Paul Walker, který se narodil v roce 1973. Zajímavostí je, že v roce 1970 v tento den odstartovala sovětská sonda Luna 16, která jako první automaticky dovezla vzorky měsíční půdy přímo na Zemi. No a to nejlepší na závěr, dneska má svátek Marie. Zdravíme každou Majku a Marušku. Je sobota 12. září.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Devátý ročník celostátní hudební soutěže Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí tuto neděli. V Přerově v parku Michalov se ve finále utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Maria Rezlerová a Maronto. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
3: Přijďte podpořit naše finalisty a objevte novou muziku. Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí v neděli 13. září v Přerově v parku Michalov. Já tam budu taky, váš hejtman Ladislav Okleštěk.
4: Sport. Fotbalové nové sady mění kurz a na lavičku hlásí velkou posilu. Trápící se tým přebírá nový kormidelník Petr Kobylík, který naposledy šéfoval dorostencům v olomoucké Sigmě. A právě se Sigmou teď sady rozjíždějí úzkou spolupráci, ze které rovnou přicestovalo i několik nových tváří do kabiny. Nový kouč chce hlavně změnit nastavení v hlavách a vrátit týmu chuť vyhrávat. Víc se dočtete na Olomouckém reportu. Aktuality máme za sebou a vy si užijte hit za hitem a buďte v klidu. Počasí i situaci na silnicích pro vás na našem rádiu bedlivě hlídáme.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz. Počasí.
5: Máme před sebou další krásnou sobotu, ranní mlhy i ranní zimenka jsou pryč, čeká nás příjemné polojasno s teplotami kolem 20 stupňů Celsia. Zapomeňte na historické rekordní mrazy i tropy. Dnešek přináší ideální počasí na fotbal, dožínky i festivaly. Víme, jak bude, sobota i neděle polojasno, teploty od 20 do 25 stupňů, pak přijde déšť. Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, tak pozor na města a opravy. V Kroměříži probíhají trhy i práce na přechodech v Tovačovského ulici. Lidé vám tam mohou vběhnout do cesty. Uzdounek se projíždí jen jedním pruhem na střídačku kvůli novému asfaltu a na silnici z Bludova na Chromeč se chystá oprava mostu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock

0: Nádhernou sobotu 12. září. Přejeme vám skvělé začínající odpoledne. Venku se sice pomalu ochlazuje, ale u nás na vlnách bude za chvilku pořádně horko. Připravte se na exkluzivní rozhovor s osobností z našeho kraje, která nešetří vtipem a má rozhodně co říct. Přejeme vám parádní relax a posíláme další hity už za moment.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhony 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
13: Na kráji zamíchej.
14: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon,

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připrave na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit, něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístup. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No?
1: Pocit k nezaplacení. Místo psaní taháků raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Hana Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Vaše víkendová rocková jednička Skyrock. Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: A už tu jsou další zprávy. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
0: Hlas lidu.
1: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
0: Sport.
2: Nedělní fotbalové zápasy v našem kraji slibují pořádnou porci emocí i pikantních soubojů. Už v 10.15 dopoledne se rozhoří třaskavé derby třetí ligy, kde si to Uničov rozdá s Bčkem olomoucké Sigmy. Odpoledne od 4 dojde v páté lize na absolutní střet světů. Dosud neprůstřelná obrana Velké Bystřice zkusí zastavit rozjetou bělotínskou mašinu na góly. A ve stejný čas se v šesté lize představí v dresu Kožušan proti Raclavě. Dokonce reprezentační legenda David Rozehnal. A kde budete fandit vy? Zprávy z domova i ze světa máme za sebou. Marek nese počasí a dopravu. Díky, že nás posloucháte.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Sobotní počasí, polojasné, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Neděle odstartuje v naprosté pohodě. Teploty 19 až 23, noční minima kolem osmičky. V neděli očekáváme postupné přibývání oblačnosti, večer na Moravu dorazí srážky.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Víkend na silnicích prověří trpělivost hlavně na severu. Pokud míříte po dálnici D35 směrem na Mohelnici, u Litovle počítejte s uzavřeným pruhem. V Bruntále, v Nezvalově ulici a v Zábřehu, v Havlíčkově ulici, narazíte na úplné uzavírky kvůli opravě kanalizace. Víme, jak se jezdí tady, tak bezpečný dojezd bez zdržení.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: 20. září. Přeji vám parádně rozjeté odpoledne a moc díky, že jste se k nám přidali. Místo zdlouhavého tavení očí u mobilu vám za malý moment naservírujeme v kostce všechna žhavá témata, o kterých se dnes nejvíce diskutuje na regionálních webech. Přejeme vám spoustu důvodů k úsměvu a v éteru garantujeme hit za hitem.
1: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
2: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
1: Živě a naplno to rozbalí slovenští jinými slovami.

0: Marie Rezlerová. A Maronto. Právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026. Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková. K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje. Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Projeďte Přerovem v neopakovatelném.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Co se právě teď řeší na našich regionálních webech? Pojďme na to, webrej.cz láká do Olomouce na Dny evropského dědictví. Tento víkend se vám zdarma otevře 60 památek, včetně unikátní bašty u vily Primavesy, Červeného kostela nebo krytu v Bezručových sadech. Navíc vás čekají koncerty v parcích i večerní videomapping. Kromě Říšský deník hlásí velkou slávu z fotbalových Prusinic. Místní klub má novou parádní tribunku a trávník jako z Premier League za víc než milion korun. Takže fanoušci už mají absolutní pohodlí a na Olomouckém reportu se slaví světové zlato. Mladí dobrovolní hasiči z Bludova ovládli mistrovství světa v šumperku a domů přivezli hned dvě zlaté medaile v kategorii chlapců i dívek. Klobouk dolů, jsou to naši šampioni. Pročetli jsme za vás místní weby. I tohle umí vaše rádio, tak pěkný víkend.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Rockové hity hrajeme non-stop.
2: Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis. Skyrock. S vámi také po 15. hodině. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Přeruské technické služby mají nové zákaznické centrum, najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
2: Sport. Andrův stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka na svém hřišti čistě domácí prostředí. Tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky. Počasí.
3: V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia, odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, v pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení. Doprava.
2: Pozor na nedělní pasti a cestování na jih. V neděli ráno se v Kroměříži chystá velká automoto burza, tak počítejte s davy kolem ulic Osvoboditelů a Velehradská. Pokud míříte směrem na Brno, tak u Bořitova je střídavý provoz a zdržíte se na semaforech. Přejeme pohodovou jízdu bez nervů.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě H jako Hozier, což je irský hudebník, celým jménem Andrew Hozier Byrne. Mimochodem i jeho tatík dělal muziku. A že na to měl Hozier geny, tak šel studovat vysokou školu hudby na Trinity College v Dublinu. Tam vydržel půl roku a pak byl několik let členem irské sborové skupiny Anuna, se kterou vystupoval i v zahraničí, například v Norsku a Nizozemsku.
0: Rádio Hana Skyrock a roková abeceda.
1: V roce 2013 vydal Hozier single Take Me to Church. S touhle skladbou udělal průlom ve své kariéře. Emotivní klip dostal úplně každého a text jak by smet.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko Procházková.
1: Vezmi mě do kostela, abych se mohl plazit jako pes před svatyní tvých lží. Vyspovídám se ze všech svých hříchů, tak si naostři nůž. Dopřej mi to nesmrtelné skonání. Dobrý Bože, dovol mi, abych ti zasvětil svůj život. Dnes tedy Take Me to Church a v rokové abecedě H jako Hozier na Skyroku právě teď.

0: Přeji vám úžasné odpoledne a děkujeme za vaši skvělou energii. Sluníčko pořád ještě slušně hřeje, byla by obrovská škoda proválet den doma. Za chvíli vám prozradíme nejlepší tipy na akce, trhy i sport v okolí, kam se dnes vyplatí vyrazit. Přejeme vám odpoledne plné zážitků a hrajeme dál nálož skvělé muziky.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září.

0: Vltava.cz Kaufland.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
2: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Máte už plány na víkend? Olomoucký kraj je nacpaný akcemi až po střechu. V sobotu můžete spálit kalorie na svatém kopečku při běhu pro hospic, nebo to rozjet na korunní pevnostce v Olomouci na festiáku Rock in Olomouc. Slavonín slaví 885 let i s novou čokoládovnou a v Bohuňovicích vás čeká vyhlášený guláš fest. Tradiční dožínky lákají do náměště, hanácké slavnosti do Prostějova a nablízkané veterány uvidíte na Ekce Homo Historik ve Šternberku. V Šumperku běží letecký den a na Sovinci šermíři. V neděli pokračujeme. V Přerovském parku Michalov spojíme gastro chutě kraje s finále naší soutěže Radio Talent, kde se na vás těší náš tým i pan hejtman. V Prostějově neděli rozsvítí koncert Anety Langerové a v Důbanech vyběháte kalorie na rodinném závodě 4D Run. Užijte si báječný víkend.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Víkend na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Proměna pasáže mezi Horním náměstím a Třídou svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
0: Olomoucký kraj aktuálně.
2: Stále více lidí v Olomouckém kraji nemá práci. Nezaměstnanost v kraji v srpnu mírně vzrostla o 0,1% na 5,3%. Bez práce tak bylo v Olomouckém kraji na konci měsíce téměř 22 tisíc lidí. Je to šestý nejhorší výsledek v České republice. Nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji má Přerovsko, kde práci nemá v průměru 60 lidí z tisíce. Naopak nejlépe je na tom v kraji Olomoucko, kde je bez práce v průměru 49 lidí z tisíce. Nárůstu počtu nezaměstnaných se snaží úřad práce v kraji předcházet, a to pomocí projektu Outplacement. Ten pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo už mají výpověď, rychle přejít do jiné práce.
0: Sport.
3: Kateřina Siniaková slaví už svůj 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Na US Open spolu s Taylor Townsendovou ovládli dramatické finále proti americké dvojici Montgomeryová, Krugerová. I když první set prohráli 7-5, v dalším soupeřkám nadělili čistého kanára a rozhodující sadu ovládli 6-2. Česko-americké duo tak po Wimbledonu, Australian Open a Roland Garros zkompletovalo společný kariérní grandslam. To je z naší zpravodajské redakce pro tuto chvíli vše. Teď už vás čeká čistá jízda, hit za hitem, ke kterým vám včas přimícháme jen ty nejčerstvější zprávy z cest a aktuální předpověď počasí. Mějte pohodový víkend.
0: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
4: Počasí.
5: Sobotní počasí odstartovalo v pohodě, i když místy byly mlhy a docela studeno. Dneska taky zapomeňte na historický rekord 30 stupňů z roku 2016. Čeká nás parádních 20 stupňů Celsia, polojasno, v noci to může klesnout opět na osmičku. Taky neděle bude na pohodu, teploty kolem 20 až 25 stupňů Celsia, polojasno, potom přijde dešť.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Na Olomoucku a Kroměřížsku to dneska pořádně žije. Slovácká rally plně uzavřela silnice u Slížan, Starých Hutí i na Bunči u Kostelan. V Morkovicích navíc počítejte se silným provozem kolem servisní zóny. V Kroměříži si pak dejte velký pozor v centru na trhy a chodce přímo na cestě. Na dálnici D35 u Litovlé je uzavřený pruh. Šťastný dojezd. Víme, jak se jezdí tady.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Posloucháte Skyrock.

0: sobotu 12. září. Přejeme vám parádní odpoledne a děkujeme, že si ladíte naše rádio. Za okamžik vytáhneme z rukávu bleskovou vychytávku a praktické triky, které vám zjednoduší život. Přejeme vám odpoledne bez starostí a posíláme vám další skvělé hity.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě

0: podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Pivovar Jadrníček Náměština Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
5: Skyrock.

váš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Hradecko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: životní styl na Skyroku.
1: Tak co, rostou? Rostou? Ano, rostou! Po dlouhých týdnech sucha se podmínky konečně zlepšují a z některých lesů už moravští houbaři nosí plné košíky. Než ale vyrazíte na houby, dejme si pozor, kde necháváme u lesa své auto. Lesní zákon totiž bez souhlasu vlastníka zakazuje do lesa nejenom výjíždět, ale také v něm stát. A pozor, zákaz platí, i když u cesty není žádná dopravní značka. Za porušení může být flaster od policie 5 až 10 tisíc korun a přestupek může přímo na místě řešit také lesní stráž. Auta při houbaření proto raději nechávejme na oficiálním parkovišti anebo tam, kde je parkování dovolené, ať si z lesa místo plného košíku praváků nepřineseme mastnou pokutu.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Odpoledne na Skyroku.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Devátý ročník celostátní hudební soutěže Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí tuto neděli. V Přerově v parku Michalov se ve finále utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Maria Rezlerová a Maronto. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
3: Přijďte podpořit naše finalisty a objevte novou muziku. Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí v neděli 13. září v Přerově v parku Michalov. Já tam budu taky, váš hejtman Ladislav Okleštěk.
4: Sport. Fotbalové Nové Sady mění kurz a na lavičku hlásí velkou posilu. Trápící se tým přebírá nový kormidelník Petr Kobylík, který naposledy šéfoval dorostencům v olomoucké Sigmě. A právě se Sigmou teď Sady rozjíždějí úzkou spolupráci, ze které rovnou přicestovalo i několik nových tváří do kabiny. Nový kouč chce hlavně změnit nastavení v hlavách a vrátit týmu chuť vyhrávat. Víc se dočtete na Olomouckém reportu. Aktuality máme za sebou a vy si užijte hit za hitem a buďte v klidu. Počasí i situaci na silnicích pro vás na našem rádiu bedlivě hlídáme.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
5: Čeká nás příjemné polojasno s teplotami kolem 20 stupňů Celsia. Zapomeňte na historické rekordní mrazy i tropy. Dnešek přináší ideální počasí na fotbal, dožínky i festivaly. Víme, jak bude, sobota i neděle polojasno, teploty od 20 do 25 stupňů, pak přijde déšť.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, tak pozor na města a opravy. V Kroměříži probíhají trhy i práce na přechodech v Tovačovského ulici. Lidé vám tam mohou vběhnout do cesty. Uzdounek se projíždí jen jedním pruhem na střídačku kvůli novému asfaltu a na silnici z Bludova na Chromeč se chystá oprava mostu.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Prima sobotu 12. září. Přejeme vám parádní pozdní odpoledne. Slunce už se pozvolna chystá k odpočinku, tak je ideální čas hodit nohy nahoru. Projdeme si ještě zpětně naše dnešní kalendárium a vytáhneme ty nejzajímavější momenty dneška. Přejeme vám klidný přechod do podvečera a garantujeme nejlepší muziku pro pohodu sobotního odpoledne.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní knihu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
8: Rádio Hana, Skyrock.
9: Skyrock.
10: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
11: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
10: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Skyrock kalendárium.
1: Dnes je sobota 12. září a náš rádiový tým vám přeje den plný úspěchů a pohody. Narozeniny slaví kultovní slovenská zpěvačka Marika Gombitová, skvělá česká moderátorka a kamarádka Eva de Castello i charismatický herec Honza Hartl. Nebeskou oslavu by měl hollywoodský sympaťák ze série Rychlá zběsile, nezapomenutelný Paul Walker, který se narodil v roce 1973. Zajímavostí je, že v roce 1970 v tento den odstartovala sovětská sonda Luna 16, která jako první automaticky dovezla vzorky měsíční půdy přímo na Zemi. No a to nejlepší na závěr, dneska má svátek Marie. Zdravíme každou Majku a Marušku. Je sobota 12. září.

0: Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A už tu jsou další zprávy. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
0: Hlas lidu.
2: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
0: Sport.
3: Nedělní fotbalové zápasy v našem kraji slibují pořádnou porci emocí i pikantních soubojů. Už v 10.15 dopoledne se rozhoří třaskavé derby třetí ligy, kde si to Uničov rozdá s Bčkem olomoucké Sigmy. Odpoledne od 4 dojde v páté lize na absolutní střed světů. Dosud neprůstřelná obrana Velké Bystřice zkusí zastavit rozjetou bělotínskou mašinu na góly. A ve stejný čas se v šesté lize představí v dresu Kožušan proti Raclavě. Dokonce reprezentační legenda David Rozehnal. A kde budete fandit vy? Zprávy z domova i ze světa máme za sebou. Marek nese počasí a dopravu. Díky, že nás posloucháte.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Sobotní počasí polojasné, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Neděle odstartuje v naprosté pohodě. Teploty 19 až 23, noční minima kolem osmičky. V neděli očekáváme postupné přibývání oblačnosti, večer na Moravu dorazí srážky.
0: Doprava.
3: Víkend na silnicích prověří trpělivost hlavně na severu. Pokud míříte po dálnici D35 směrem na Mohelnici, u Litovle počítejte s uzavřeným pruhem. V Bruntále, v Nezvalově ulici a v Zábřehu, v Havlíčkově ulici, narazíte na úplné uzavírky kvůli opravě kanalizace. Víme, jak se jezdí tady, tak bezpečný dojezd bez zdržení.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Je 12. září, hezký den se Skyrokem. Dnes si připomeneme vydání hned tří výrazných rockových desek. Tou první je Pump od Aerosmith z roku 89. Na Skyroku vám z ní hrajeme song Janie's Got a Gun, za kterou kapela obdržela svou první cenu Grammy. Pokračujeme za Black Keys do roku 2006, kdy vychází jejich dílo Magic Potion. Syrový garážový blues rock si získal příznivce po celém světě a my vám z této desky hrajeme songy jako Give Your Heart Away nebo Black Door. Nejmladší z tohoto mini výčtu je album kapely Metallica z roku 2008 Death Magnetic. Poprvé na něm účinkuje basista Robert Trujillo a skupina v souvislosti s ním dostává tři ceny Grammy. Z tracklistu desky si vzpomeňme epický song Day That Never Comes. Mnozí z vás k němu jistě viděli výpravný videoklip s válečnou tématikou. 12. září 1958 se děje ve světě techniky revoluční událost. Významný americký elektroinženýr Jack Kilby předvádí vedení a kolegům ze společnosti Texas Instruments svůj objev, a to integrovaný obvod. Tato tehdy malá skleněná destička s nedbale přilepeným plátkem Germania, na němž se nacházel jednoduchý oscilátor, znamená mezník ve vývoji techniky. O rok později, v roce 1959, se děje milník v kosmickém prostoru. Startuje sonda Luna 2 ze sovětského kosmodromu Baikonur a za pár hodin je prvním lidským výtvorem na měsíci. Nezvoní vám náhodou mobil? Ten první v České republice zvoní 12. září 1991, kdy je spuštěna první, ještě analogová, mobilní síť Eurotel. Zítra opět brouzdáme dějinami. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

0: Ahoj a dobrý den, přejeme vám pohodový zářijový podvečer a moc děkujeme, že nás posloucháte. Venku už je cítit chladnější vzduch, ale my vám atmosféru zaručeně prohřejeme. Už za malou chvíli vás čeká inspirativní rozhovor s top hostem, u kterého se vyplatí zpozornit. Přejeme vám báječný čas, ať už děláte cokoliv a přinášíme hit za hitem.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz. Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
2: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
1: Živě a naplno to rozbalí slovenští jinými slovami.

0: je tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Rádio Hana Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
8: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
8: Zprávy na Skyroku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucií Mikiskovou. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.
3: Na Šumpersku na 100 FM.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A už tu jsou další zprávy. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
0: Hlas lidu.
2: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
0: Sport.
3: Nedělní fotbalové zápasy v našem kraji slibují pořádnou porci emocí i pikantních soubojů. Už v 10.15 dopoledne se rozhoří třaskavé derby třetí ligy, kde si to Uničov rozdá s Bčkem olomoucké Sigmy. Odpoledne od 4 dojde v páté lize na absolutní střet světů. Dosud neprůstřelná obrana Velké Bystřice zkusí zastavit rozjetou bělotínskou mašinu na góly. A ve stejný čas se v šesté lize představí v dresu Kožušan proti Radslavu. Dokonce reprezentační legenda David Rozehnal. A kde budete fandit vy? Zprávy z domova i ze světa máme za sebou. Marek nese počasí a dopravu. Díky, že nás posloucháte.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na zprávy. Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum, najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
0: Sport.
3: Andrův stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka na svém hřišti čistě domácí prostředí. Tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky.
4: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
5: V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia, odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení.
0: Doprava.
3: Pozor na nedělní pasti a cestování na jih. V neděli ráno se v Kroměříži chystá velká automoto burza, tak počítejte s davy kolem ulic Osvoboditelů a Velehradská. Pokud míříte směrem na Brno, tak u Bořitova je střídavý provoz a zdržíte se na semaforech. Přejeme pohodovou jízdu bez nervů.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Zdravíme vás všechny ze studia a nádhernou sobotu 12. září. Přejeme super sobotní večer a děkujeme, že jste s námi. Než definitivně zvolníme, podíváme se na nejčtenější příběhy a témata, která dnes hýbala internetem. Přejeme vám nádherný, ničím nerušený večer a posíláme vám další nálož skvělé muziky.
1: Pivovar Jadrníček Náměština Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Co se právě teď řeší na našich regionálních webech? Pojďme na to, webrej.cz láká do Olomouce na Dny evropského dědictví. Tento víkend se vám zdarma otevře 60 památek, včetně unikátní bašty u vily Primavesy, Červeného kostela nebo krytu v Bezručových sadech. Navíc vás čekají koncerty v parcích i večerní videomapping. Kromě Říšský deník hlásí velkou slávu z fotbalových Prusinic. Místní klub má novou parádní tribunku a trávník jako z Premier League za víc než milion korun. Takže fanoušci už mají absolutní pohodlí a na Olomouckém reportu se slaví světové zlato. Mladí dobrovolní hasiči z Bludova ovládli mistrovství světa v šumperku a domů přivezli hned dvě zlaté medaile v kategorii chlapců i dívek. Klobouk dolů, jsou to naši šampioni. Pročetli jsme za vás místní weby, i tohle umí vaše rádio, tak pěkný víkend.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Víkend na Skyrocku.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.
0: Melodický rock? To je Skyrock.
2: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Je 12. září, hezký den se Skyrokem. Dnes si připomeneme vydání hned tří výrazných rockových desek. Tou první je Pump od Aerosmith z roku 89. Na Skyroku vám z ní hrajeme song Janie's Got a Gun, za kterou kapela obdržela svou první cenu Grammy. Pokračujeme za Black Keys do roku 2006, kdy vychází jejich dílo Magic Potion. Syrový garážový blues rock si získal příznivce po celém světě a my vám z této desky hrajeme songy jako Give Your Heart Away nebo Black Door. Nejmladší z tohoto mini výčtu je album kapely Metallica z roku 2008 Death Magnetic. Poprvé na něm účinkuje basista Robert Trujillo a skupina v souvislosti s ním dostává tři ceny Grammy. Z tracklistu desky si vzpomeňme epický song Day That Never Comes. Mnozí z vás k němu jistě viděli výpravný videoklip s válečnou tématikou. 12. září 1958 se děje ve světě techniky revoluční událost. Významný americký elektroinženýr Jack Kilby předvádí vedení a kolegům ze společnosti Texas Instruments svůj objev, a to integrovaný obvod. Tato tehdy malá skleněná destička s nedbale přilepeným plátkem germánia, na němž se nacházel jednoduchý oscilátor, znamená mezník ve vývoji techniky. O rok později, v roce 1959, se děje milník v kosmickém prostoru. Startuje sonda Luna 2 ze sovětského kosmodromu Baikonur a za pár hodin je prvním lidským výtvorem na měsíci. Nezvoní vám náhodou mobil? Ten první v České republice zvoní 12. září 1991, kdy je spuštěna první, ještě analogová, mobilní síť Eurotel. Zítra opět brouzdáme dějinami. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Rádio Hana Skyrock.
2: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz
3: Skyrock.
4: Skyrock.
3: Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím,

0: lákají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců. Co dalšího nabízíte?
0: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit, něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také pomaturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
0: Tak my si zakládáme opravdu na individuálním přístupu. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
1: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
0: Děkujeme, naschledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Jdeme na zprávy. Přeruské technické služby mají nové zákaznické centrum, najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
2: Sport. Andrův stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka na svém hřišti čistě domácí prostředí. Tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky.
3: Počasí.
4: V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, v pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení.
3: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 13. září se Skyrokem. Těžce nemocný Terry Fox chce svým během napříč Kanadou překonat bezmocnost a dodat sobě i jiným odvahu v boji s rakovinou, kterou trpí. Přestože této zákeřné nemoci nakonec podléhá, jeho příběh podnítí vznik humanitární akce nazvané Běh Terryho Foxe, jejímž smyslem je vyjádřit solidaritu s lidmi nemocných rakovinou. První běh, jehož tradice je dnes již pevně zakořeněná i díky oficiální podpoře Kanady, se koná právě 13. září 1981. Solidaritu podporuje i mládežnická organizace Scout. Také jste do něj chodili jako školou povinní? Od roku 1911, kdy vzniká, ho totalitní režimy celkem třikrát ruší. První zákaz činnosti přichází v roce 1940 od nacistických okupantů. Na konci druhé světové války je sice scouting v tehdejším Československu obnoven. Neubíhá ovšem ani 5 let a komunisté s ním znovu končí. Děje se tak 13. září 1950. Znovu přichází na scénu na konci 60. let. Po potlačeném pražském jaru ho ale v roce 1970 pohlcuje pionýr. Prozatím je scout znovu vzkříšen po sametové revoluci v prosinci 1989. Teď se vrhneme na hudební přímo metalové skauty. 13. září 1961 startuje svou životní dráhu kytarista a zpěvák Dave Mustaine. Ryšavý velikán, stylotvůrce thrash a speed metalu, který působí na scéně se svou kapelou Megadeth, spolu zakládá i Metalliku. V roce 1967 vstupuje do světa tým Ripper Owens. Metalový zpěvák, nejznámější ze svého působení v Judas Priest v letech 1996 až 2003. Opět zítra servírujeme výběr z dějin, nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.